Let it go. Let it go. Let it go.

Bella Diva. D-I-V-A-B-I-T-C-H.

that's me. I am the diva. You better roll out the red carpet.

90 cents.

Amen.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime nasadil Černý telefon 2 a moderní western Eddington. HBO Max zase přináší komediální sci-fi seriál Miniaturní manželka. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: heard of the Grabber? I killed them.
1: What happened in that basement really changed it. Finn, I had a bad dream.
2: Na Sky Showtime dorazilo pokračování hororového fenoménu Černý telefon 2. Režisér Scott Derrickson se vrací ke svému nejúspěšnějšímu hororu a tentokrát přesunul pozornost z přeživšího Fina na jeho mladší sestru Gwen. Tu pronásledují noční můry o zvonícím černém telefonu a o třech dětech, které před lety zmizela během prázdninového pobytu na táboře u jezera Alpine Lake. Gwen a Finn se vydají pátrat po záhadné minulosti tohoto tábora, jenže masivní sněhová bouře je odřízne od okolního světa. A to bude ještě to nejmenší, co je tam čeká. Protože ve snech se začíná znovu objevovat chmaták, ten, o kterém si Finn myslel, že ho před lety navždy zprovodil ze světa. A jak mu ten chlápek ve snu naznačí, mrtvý je jen slovo. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeleine McGraw se vrací do světa, který vznikl na motivy povídky Joea Hilla a za produkcí stojí opět prověřená hororová stáj Blumhouse. Černý telefon 2 je nyní ke zhlédnutí v rámci předplatného exkluzivně na Sky Showtime.
1: A real place. A youth camp. We have to go there.

0: husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book. Now it's my turn.
1: My turn is yet to win me the Nobel.
0: The Nobel? Are you joking? Honey.
2: Not at all.
3: Action.
4: Na HBO Max odstartoval nový americký seriál Miniaturní manželka. Matthew McFadden a Elizabeth Banks hrají Lasse a Lindy, manželský pár, který prochází hlubokou krizí. Když experiment v laboratoři vědce Lasse dojde k nečekanému závěru, jeho žena Lindy se ocitne doslova zmenšená na pouhých 15 cm. A protože každý pokus o nápravu věci spíš exploduje, než opraví, Lindy takhle malá zůstane. Jenže co se změní fyzicky, obrátí se i mocensky. Místo sci-fi přežívačky se totiž na plátně odehrává absurdní, temně komický a přitom emotivně nabitý souboj dvou lidí, kteří se pokouší znovu najít rovnováhu v manželství i v životě. A zatím tomu ani jeden z nich příliš nevěří. Desetidílný seriál natočil mimo jiné režisér Greg Motola a za scénářem stojí dvojice Jennifer Ames a Steve Turner, kteří vycházeli z povídky Manuela Gonzálese. Miniaturní manželku, tedy The Miniature Wife s Matthew McFadenem a Elizabeth Banks, najdete nyní na HBO Max.
1: You're incredible.
5: Are you smiling right now?
1: Yes! Ah! Oh, sorry, I'm so sorry.
0: So, this is my tiny little life now?
6: You will be restored to regular size. I am so close.
0: Are you really so close? The things we do
6: for love. Really, trust me. The things we do for love.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: I am recording this. Fair warning.
1: Is that really necessary?
2: Look, Joe.
3: 6 feet.
4: Dneska Showtime se dnes objevuje moderní western s názvem Eddington. Režisér Ari Aster, jehož jméno si většina filmových fanoušků spojuje spíš hororovými nočními můrami jako Dědictví nebo Midsommar, tentokrát zamířil na divoký západ, ale do jeho moderní pandemické verze. Příběh nás zavádí do května roku 2020 v malém městě Eddington v Novém Mexiku a šerif Joe Cross v podání Joaquina Phoenixe se dostane do ostrého střetu se starostou Tedem Garciou, kterého hraje Pedro Pascal. Zatímco Ted prosazuje lockdown, nošení roušek a pokrokovou vizi datového centra, šerif Joe vidí ve všem narušení osobní svobody a rozhodne se kandidovat proti němu. Co začne jako lokální předvolební souboj, brzy přeroste v něco mnohem výbušnějšího. Soused se postaví proti sousedovi. V dalších rolích se představí Emma Stone, Austin Butler a Luke Grimes ze seriálu Marshals. Eddington je ode dneška exkluzivně ke streamování na Sky Showtime.
0: These are your streets. No, they're your streets to this paper.
5: You know how death works,
6: yeah.
7: People are going to be looking here now.
8: Keep your own office going, but you're going to run mine.
9: So we vote Joe Cross, take back our community.
10: Hell yeah.
9: Save our soul.
11: Tak co? Dobrý?

My si ještě zopakneme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 14. května. Do kina můžete nově vyrazit na islandské drama s kapkou severského humoru Co nám zbylo z lásky od Hlynura Palmasona. Rodinný portrét z drsného severu, kde za každodenní idylkou pětičlenné rodiny dřímá cosi prastarého a nevyřčeného. Žádná velká dramata, žádní záporáci, jenom lidé, příroda a otázky, na které nenajdete snadné odpovědi. Dorazila také nová Farma zvířat v režii Andyho Serkise. Známý Orwellův příběh o revoluci, která se zvrhne v nový útlak. Teď mluví ale hlasy Seta Rogena, Woodyho Harrelsona, Glenn Close nebo Kiera Culkina. Animovaná alegorie v novém kabátě. V rámci 40. výročí uvedení se do kin vrací kultovní Top Gun z roku 1986, Tom Cruise, Val Kilmer, Goose a nesmrtelný soundtrack Harolda Faltermeyera. Pro nostalgiky povinnost, pro nejmladší diváky pěkná škola filmové akce 80. Ze světa dokumentů přistál do kin Iron Maiden, Burning Ambition, 5 dekád jedné z nejikonečtějších heavy metalových kapel v historii, s bezprecedentním přístupem do archivů skupiny a rozhovory třeba s Larrym Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Jeanem Simonsem. A na závěr pro ty nejmenší. Francouzský animák Malá Amélie sleduje 3letou holčičku, která věří ve svou vlastní všemocnost. Film byl v Cannes, bodoval na festivalu v Annecy a nominován na Oscara, Zlatý globus i Césara. Dětská fantazie v té nejkrásnější podobě. Tak to byl přehled čerstvých kinopremiér. Hofk.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: I want to be the GOAT.
1: Cameron King. Great meeting you. I'm a fan.
0: That's crazy. I damn near worshipped you growing up.
2: Who are you?
3: I'm him.
2: Who are you?
3: I'm him. My turn.
1: Let's play a little catch.
2: We going to the land!
4: Action. Na Sky Showtime dnes přibyl horor, u kterého za kamerou nestojí ledaskdo, producent Jordan Peele. Režisér Justin Tipping vypráví příběh quarterbacka Camerona Cadea, kterého napadne vyšinutý fanoušek. Když mu jeho fotbalový idol Isaiah White nabídne záchranné lano v podobě osobního tréninku, zdá se to jako sen. Jenže Isaiahovo charisma se postupně mění v něco znepokojivě temného a Cam zjišťuje, že cesta k dokonalosti může mít velmi děsivou cenu. V hlavních rolích se představí Tyreek Withers a Marlon Wayans. V dalších rolích pak Julia Fox nebo komici Jim Jeffries a Tim Heidecker. Film Je to on je ode dnešního dne k dispozici exkluzivně na Sky Showtime.
0: Wish, what are we doing?
1: That man smile about to be on the floor. This is how you do your teammate?
0: What is this?
1: Shut hot! Equal loves, enemies, cynically. Shut hot! Shut hot! In this game, violence is rewarded. So learn to enjoy it. Get your shit together!

0: The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada.
1: How'd you end up at the El Royale?
2: The Ritz-Carlton was booked.
3: This place used to be hustling and bustling. Old Dean Martin even sang a song about it once.
0: This is not a place for a priest, Father. You shouldn't be here.
2: We might need to work on your sales pitch, son. The El Royale, no place for a priest.
4: Na Blu-ray vyšel povedený mysteriózní thriller Zlí časy v El Royale. Scénárista a režisér Drew Goddard, muž, který stál za scénářem Marťana nebo za sérií Daredevil, nás zve do podivného hotelu poblíž jezera Tahou, který leží doslova na hranici dvou amerických států. Hosté si tu dávno vybírali pokoj podle toho, co zrovna potřebovali. V Nevadě totiž bylo legálně víc zábavy. Jenže zlaté časy jsou dávno pryč a hotel teď dožívá ve stínu svých slavných let. Když se jednoho dne pod jeho střechou sejde kněz, soulová zpěvačka, dvě podezřelé dívky a muž tvářící se jako obchodní cestující, je jasné, že každý z nich má svůj důvod a každý z nich něco skrývá. Stejně jako hotel sám. V luxusním obsazení se potkávají Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm nebo Chris Hemsworth. Film z roku 2018 je zatraceně vydařeným holdem klasickým pulp thrillerům s perfektně vrstvenou atmosférou, skvělou hudbou Michaela Giacchina a kamerou Seamuse McGarveyho. Zlí časy v El Royale, noir thriller s vynikajícím hereckým ansámblem si teď můžete pořídit na Blu-ray a pro ty, co si nepotrpí na fyzické nosiče, Zlí časy v El Royale můžete streamovat také na Disney Plus nebo lepší TV.
2: We have a problem. You'd be like
5: heaven to you watch me?
6: I only watch who they tell me to watch.
5: Who's they?
6: Management.
7: You think you could just take what's mine? I wouldn't come a hunt.
8: No, I figured you would. And I'd be ready when he did.
9: Are you lost, Father?
5: Can I confess something to you? I'm not really a priest.
10: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: with me if you want, but you'll have to agree not to talk about the heat.
1: I'm a married woman.
0: Meaning what?
1: Meaning I'm not looking for company.
0: And you should have said I'm a happily married woman.
1: That's my business.
0: What?
1: How happy I am.
0: And how happy is that?
1: You're not too smart, are you? I like that in a man.
2: Action! Mykonos na Floridě je noc, která nepřináší úlevu od vetra. Zacinká zvonkohra při závanu horkého větru a na verandě stojí žena v bílém, která se na vás podívá právě tak jako žádná jiná žena. Criterion Collection vydává na Blu-ray a 4K Ultra HD jeden z nejpůsobivějších erotických thrillerů v historii americké kinematografie. Body Heat, tedy Žár těla Lawrence Kasdana z roku 1981. Kasdan ve svém režijním debutu přenesl klasický film noir 40. let do dusivého vedra Floridy 80. let, plného vlhka, touhy a nebezpečně přitažlivých cizinců. Advokát Ned Racine, William Hurt, neodolá šarmu záhadné Matty Walkerové, podání Kathleen Turner, pro kterou byl film doslova hvězdorodný debut. Jejich vášnivý poměr se rychle změní v plán vraždy Metina bohatého manžela a od té chvíle žádný z překvapivých zvratů nepřijde úplně tak, jak čekáte. Film je klasikou žánru, která připravila půdu pro celou vlnu amerických erotických thrillerů 90. let. A tahle nová edice Criterionu je opravdu výjimečná. Na čtyřkové restaurování osobně dohlédl střihač Carol Littleton a schválil sám Kasdan, takže fanšmekři se mohou těšit na autentický zážitek v maximální kvalitě. V bonusech najdete nové interview s Kasdanem, archivní vzpomínky Williama Hurta, Kathleen Turner i Teda Densna, plus střihačův rozhovor s filmovou historičkou Bobby Osteen a také vystřižené scény.
3: Most men are little boys.
0: Maybe you should drink at home.
3: Too quiet.
0: Maybe you shouldn't dress like that.
3: This is a blouse and skirt. I don't know what you're talking about.
0: You shouldn't wear that body.
2: Fascinující, vzrušující a temný žár těla v nové 4K edici seženete na criterion.com.
4: It's hot in Miranda Beach this summer. And Ned Racine is waiting. Waiting for something special to happen in his life.
5: I'm really disappointed in you, Racine. I've been living vicariously off of you for years. You shut up on me now, I only have my wife.
6: There's nothing to tell, I lead a lonely life.

on-demand scéna posledních dvou týdnů nabídla slušnou dávku odpadu, ale také skvěle hodnocené tituly. Začněme u Apple TV Plus, kde si zaslouží zvláštní a znovu zmínku Widow's Bay. A záměrně ho zmiňuji znovu, protože to je ta vzácná série, ke které se chce člověk vracet. Starosta novoanglického ostrovního městečka chce udělat ze svého města turistický magnet, jenže prokletí má jiné plány. Černá komedie, drama i horor v jednom. Matthew Rice v hlavní roli, skvostné herecké výkony všech, rozkošné absurdní postavičky, prostě bomba. Recenzenti i já pijeme chválu. Top seriál roku. Na Disney Plus jsou hned dvě lákadla s vysokým hodnocením. Britští rivalové přinášejí diváky do roku 1986, kdy byly účesy velké a ambice ještě větší. David Tennant a Aidan Turner v adaptaci kultovního bestselleru Jilly Cooper právě startují druhou řadu. A gastronomický cestovatel Stanley Tucci se vrací do Itálie ve druhé řadě svého dokumentárního seriálu. Tentokrát Le Marche, Kampánie, Benátsko, Sardinie a Sicílie. Ideální kombinace jídla, kultury a lenocha na gauči. Netflix má hned tři výborně hodnocené tituly. Španělskou zábavu v podobě Berlína a dámy s hranostajem. Pedro Alonso je zpět jako elegantní lupič, tentokrát s plánem v Sevě, kde jde o víc než o obraz. A ze Skandinávie dorazila druhá řada dánského Kaštánku. Detektivní dvojice je na stopě vraha, který si hraje na schovávanou s dětskými říkankami. Britské utajené legendy pak vrhají neskušené úředníky do tajné protidrogové mise v 90. letech. Tom Burke a Stephen Coogan v akci. Prime Video má k dispozici třetí a závěrečnou řadu dobrých znamení. David Tennant a Michael Sheen jako démon a anděl, kteří teď čelí svému zatím nejepičtějšímu osobnímu dobrodružství. Filmová stopáž, jeden díl a pořádné rozloučení.

0: A na závěr Sky Showtime přidal britský thriller Prisoner, který má také pozitivní hodnocení. Vězeňská dozorkyně Izuka Hoyle a nebezpečný vězeň Tahar Rahim jsou po přepadení konvoje odkázáni jen sami na sebe. Pouty spoutaní s gengem v patách a morální hranice se začínají nebezpečně rozmazávat. Zkrátka, kdo teď bloudí streamovacími menu, tenhle seznam je pěkný navigátor. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že ladíte Zone Radio a jste součástí naší rozvětvené rodiny. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Trpíte depresí?

0: V říjnu 81 vyletěl single Under Pressure, který splodili Queen v kooperaci s Davidem Bowiem, ze kterého se stal ultimátní hit. V dubnu 82 jsme se zastavili u Body Language, jehož klip MTV ihned zakázalo, a 21. května 1982 se setkáváme s novým albem Hot Space. Hot Space je desátou deskou kapely Queen, která je zcela netypická a jen podtrhuje předešlé dva singly. Nachází se na ní ovšem track, který, jak se šušká, dal vzniknout sváru mezi Freddiem a Davidem Bowiem.
1: We were in Montreux in Switzerland. We own a studio there, so we were working on it, and he lives there. He just happened to be there, and he kept coming to the studio listening to our tracks.
0: Kromě Under Pressure totiž David Bowie naspíval, respektive namluvil Becky ke Cool Cat.
1: When it came to being released, I mean, he didn't like what he did. I was like, you know, asshole tells me right at the tail end when the thing is just about to come out.
0: Jenže co s tím, když Bowie nechce v této písni figurovat?
1: I said fine, I said it's quite easy, all I do is erase his vocal and out it came. It wasn't like he didn't do a very in-depth vocal at all, it was just a background.
0: Takže jste v pohodě? Bavíte se spolu dál?
1: No, I'm not one of those bitchy queens that you like to... No, it's just... No, he's okay.
0: Deska Hot Space od Queen nedosáhne takového úspěchu jako ty předešlé rokové, což je škoda, protože z mého pohledu je to poklad. Ale jen tak mezi námi, Bowie mu patří velký dík, že nedovolil ponechat své Becky v naprosto nedoceněné Cool Cat, protože by tahle neskutečná houpavá sexy pohoda jako vystřižená z horkého letního odpoledne ztratila velkou část romantiky.
1: I'm a true romantic, yeah. Just like Rudolph Valentino.
0: Sexy hodina historie se mnou, se Zuzanou Maxa.

0: When your hand was down on my dick, it felt...
1: Dobré ráno, Kolumbe. Těmito slovy mi moje máma každé ráno připomínala, že Ameriku už objevili. A že snění má k realitě daleko.
2: Po festivalovém kolečku vstupuje do evropských kin oceňovaný francouzsko-americký indie snímek Arizona Dream od srbského režiséra Emira Kusturici.
1: Pamatuju si, jak můj táta jednou řekl, chceš-li poznat něčí duši, musíš ho požádat o nahlédnutí do jeho snů. To tě naučí mít slitování pro ty, kteří jsou na tom ještě hůř než ty.
2: Poslušné dávce alkoholu se probouzí Axel na svatbě svého strýce, kam ho jeho bratranec unesl, a v Arizoně se začnou dít neuvěřitelné, absurdní a kouzelné věci. A především plnit sny.
1: Dobrý den.
3: Axel, buď sexy.
1: Dobrý den.
3: Naš půl výčerty. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Ne.
2: I když se jedná o nezávislý film, Kusturicovi kývli na účinkování velké hvězdy. Johnny Depp v ústřední roli, americká ikona stand-upu Jerry Lewis, Faye Dunaway nebo Lily Taylor, a ve snímku se i krátce objeví česká modelka Pavlína Pořízková.
3: Víc ty, vždyť víš, dobrý den. Ach. Dobrý den.
1: Jsem skvělá ženská, s velkýma skvělýma prsama. Řekni to sexy.
3: Dobrý den.
1: Ne, Axley, prsa.
3: Dobrý den.
2: Přestože má Arizona Dream tak okouzlující obsazení, publikum k sobě příliš nepřitáhne a v Americe, kde bude mít premiéru až za rok, zcela propadne. Kritici jsou ale z režisérova magického realismu nadšení, jak oslnivý, odvážný kousek tragikomické Ameriky představil výrazný evropský filmař Emir Kusturica.
1: Kdyby žil Kolumbus, myslím si, že by si nemyslel, že jsem blázen, když se snažím postavit lítací stroj, protože dějiny to jsou samé sny. Žádná pravidla nebo knihy, prostě to tu je a čeká, až to někdo objeví. Jako když Kolumbus objevil Ameriku. Když se jednou ocitnete v bouři, nemůžete se vrátit.

0: yes. You like Star Wars.
1: Mm-hmm.
0: You know, I've been in other movies, but you don't care about those, do you? I have one thing to say to people like you. I like Star Wars, too.
2: Cože to, Zek? Je mi to opravdu trapné, generále Solo, ale zdá se, že budete hlavním chudem hostiny na mou počest.
1: 25. května 1983 se do naší galaxie vrací nejen Darth Vader v podání Jamesa Earla Jonese, ale celá skvadra Azura v třetím snímku z trilogie Hvězdných válek, Návrat Jediů.
2: Chewie a já se o ně postaráme, zůstaňte tu. Ale potichu, může jich tam být víc, hele. Já vím.
1: George Lucas se v tomto díle ujal role spoluscénáristy a výkonného producenta. Původně se měl snímek jmenovat Pomsta Jedáje, ale v prosinci 82 se Lucas rozhodl, že pomsta není vhodná, protože skutečný Jedi

0: tisíc dolarů.
1: Až 900 let ti bude, také dobře vypadat nebudeš.
0: Od chvíle, kdy se na obrazovce začnou plazit známá úvodní slova Star Wars, je návrat Jediů dětským potěšením. Je to nejlepší videohra na světě a pro profesionální diváky je obzvláště příjemné sledovat každý aspekt filmové tvorby v tom nejlepším. Kritici zkrátka nové Hvězdné války milují a souhlasně kývají na tu zábavnou pastvu pro oči.
2: Admirále, nepřátelské lodě v sektoru 37.
1: Je to past.
0: Návrat Jediů se stane nejvýdělečnějším filmem roku 83, když oproti rozpočtu 32 milionů vydělá téměř 500 000 000 dolarů. Získá 5 nominací na Oscara za výpravu, zvuk, zvukové efekty a hudbu, ale sošku si odnese jen tým za vizuální efekty.
1: Povstání bude rozprášeno a Skywalker bude jedním z nás.
0: Na návrat Hvězdných válek na filmová plátna si budeme muset počkat až do roku 1999, kdy vznikne první z trojice prequelů Skrytá hrozba.
3: Vaše sebedůvěra vám bude osudná.
1: Tobě zase důvěra v tvé přátele.
4: Nyní, mladý Skywalker. Zemře.
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

0: Naše prvé vzájomné stretnutie v základnej skupine sa skončilo nerozhodne 4-4. Hralo sa 23. apríla tohoto roku, teda 5 dní po začiatku šampionátu. Dnes záverečný deň. Hráme s Kanadou v finále.
1: 3. května 1985, přesně ve 13:30, se v pražské sportovní hale začíná psát poslední kapitola domácího mistrovství světa v hokeji. Teď už je to jednoduché, kdo dnes vyhraje, je mistr světa. A před 14 tisíci natěšenými diváky právě na ledě rozehrávají svůj poslední zápas Čechoslováci s Kanadou. Atmosféra by se dala krájet.
0: Zakončil naše snažení prekrásný gól.
1: 5. minuta, nováček Jiří Šejba, 1-0. Hala exploduje, jenže Kanada není NDR. Eiserman a Wavy otáčejí na 1-2, pak ale přichází něco, co se jednou bude promítat na školách.
2: Střílej, ty krásnej mizero, krásne!
0: Šejba. Krásna strela.
1: Šejba opět. A znovu.
0: Šejba, ten hraje dnes velký zápas. Ideálně se uvolnil. Gól! Tak to je den Jirky Šejby.
1: Hattrick jako Spartesu. Druhá třetina končí za stavu 3-2. Ve třetí se nervy natahují na maximum. Naposled jsme se stali mistry světa ve Vídni v 77. A touha po titulu na domácí půdě je enormní.
0: Gól!
1: Nejprve Rusnák dává na 4-2. Steven z Kanady rychle snižuje a pak minutu a pár vteřin před koncem.
0: Lala! Gól! Myslím si, že v tuto chvíli je rozhodnuto o titulu mistra světa.
1: Jiří Lala a jeho pojistka znamená 5-3. Taková pěkná tečka do prázdné branky.
0: Jsme mistry světa.
1: Čechoslováci zvládli postup do finálové skupiny, hned v úvodu porazit 7 let neporazitelný tým Sovětů, přejet Američany 11-2 a porazit Kanadu 5-3, kterou reprezentují špičky kanadského hokeje.
3: Já se až zvládnu, kráva, co ti mám povídat?
1: Králík v bráně lapal jako magnet, z nováčka Šejby je legenda a celé mužstvo? Parta, která Československo dostala na nohy. Sportovní hala praská ve švech a republika jásá.
4: Po šesté získalo Československo nejcennější trofej hokejového světa.
3: To byl zápas, to není k vidění, člověče.
5: Ty ovace od těch diváků, ty byly fantastický a celý ten tým, ten byl, tak by se tam na tom ledě těm divákům rozdal. Protože ty byli náš šestý hráč.
6: Olda je velký, ale jinak je citlivý, jo? Jo, to tak bývá, že tyhle ty roši jsou citliví.

23. května 1985 se v Harlemu znovu rozdářily světla legendárního Apollo Theater. Po letech chátrání, přerušení provozu a několika marných pokusech o znovuzrození přišel velkolepý návrat a s ním i koncert, který by roztancoval i největšího cynika. Na jednom pódiu se potkali Hall & Oates s bývalými členy Temptations Eddie Kendrickem a Davidem Ruffinem. A výsledek? Kombinace modrookého soulu a klasické motownské smršti, která v září 85 vyjde na CD, které dosáhne 21. příčky hlavní americké hitparády. Tento koncert se stane výjimečným momentem v historii, když zachytí energii a ducha umělců různých generací a žánrů, kteří se setkali na jedné z nejproslulejších hudebních scén Ameriky, Harlemském Apollo Theater. Say something.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do středu galaxií, kde sídlí supermasivní černé díry. A věřte mi, nejsou to klidní sousedé. Nová studie, publikovaná v Astrophysical Journal, kterou popsal magazín Universe Today, ukazuje, že obyvatelnost exoplanet nezáleží jen na tom, jak daleko obíhají od své hvězdy. Záleží také na tom, jak daleko jsou od galaktického centra. Aktivní galaktická jádra totiž chrlí takzvané ultrarychlé výtrysky, větry letící desetinou rychlosti světla. Ty dokážou ohřát atmosféry, urychlit molekuly nad únikovou rychlost a doslova oloupat planetu o vzduch. Energetické větry jsou horší než hybnostní a čím hmotnější černá díra, tím větší zkáza. A třešnička? Tyto větry vyrábějí oxidy dusíku, které ničí ozon. Někdy 100% na

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na něco, co zní jako science fiction, ale děje se v laboratořích už teď. Houpy na Marsu. Mezinárodní tým vědců ze Spojených států a Brazílie, jak popisuje magazín Universe Today, publikoval v žurnálu Frontiers in Astronomy and Space Sciences studii o tom, jak takzvané prospěšné houby mohou proměnit toxický a šivinami zoufale chudý marzovský i měsíční regolit v něco, v čem skutečně něco vyroste. Klíčovým hráčem jsou arbuskulární mykorhizní houby. Botanici je znají od poloviny 19. století. Fungují jako mikroskopické prodloužení kořenů a pomáhají rostlinám zvládat stres a vstřebávat důležitosti.

0: Enjoy.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zoom.
3: Andrea Fiorino, Master Mix.

Mixer Mix. Jen jít tou cestou pro nás známou, tam kam jsme si oba přísahali. Když klopítnout, tak vzájemnou jsme si byli oporou. Tak pojď ke mně blíž, uvidíš líp, kdo jsem, a já poznám líp tebe svým způsobem.

Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame. Sonic Screw.

A poďme do hodinky druhej. Ja sa ospravedlňujem za menší kicks. Aj dozastáva. A druhú hodinku mám zahrať DJ.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands house music.

good, bad man.